Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Dnes začínáme s druhou částí seriálu Pan Bauman na cestách. Určitě si vzpomínáte. Noviny, u kterých pan Bauman pracuje, ho vyzvali, aby napsal pro zahraniční listy reportáže o menších a středních německých městech.

Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Dnes začínáme s druhou částí seriálu Pan Bauman na cestách. Určitě si vzpomínáte. Noviny, u kterých pan Bauman pracuje, ho vyzvali, aby napsal pro zahraniční listy reportáže o menších a středních německých městech.

0: posluchačky a milí posluchači. Dnes začínáme s druhou částí seriálu Pan Bauman na cestách. Určitě se vzpomíná. Aby napsal pro zahraniční listy reportáže o menších, chceme tak postupovat i v tomto rozhlasovém kurzu. A stejně jako v předcházejícím, jsme rezervovali i teď zvláštní lekci pro vysvětlení jazykových problémů. Po každé lekci s dobrodružstvím pana Baumana bude následovat lekce s vysvětlením slovní zásoby a mluvnice. Tak tedy, pan Bauman je opět na cestách. Zajisté se dovtípíte, že nebudeme v novém seriálu prostě pokračovat v dlouhé řadě menších a středních měst. Nikoli, nový úkol, který pan Bauman od svého listu dostal, zní zcela jinak. Dovíte se to hned v dnešní lekci.
1: Powiązań zawodowych z twórczością Tomasza Manna.
2: Trudno mi może od razu mówić o osobistych moich powiązaniach z twórczością Tomasza Manna, czy zawodowych jak pani. Może ze względu na rocznicę obchodzono w czerwcu.
3: Казани остра са изявили некатери политики у Бону, тър крати изразили упане да бодо Русла к мало помилостили.
4: Не нимбо я кукубу шуриену апензу аскризади мака муема уа фураха. Ни сисо отангазади уену умунхер на отман мирали, помудя на уетангазади уету уензету уоте, уеда як сухили аса ото джурмани уаку, на уасиадизи уету,
5: тунапутакини
4: мака муема уа фураха
5: на зиму. A shirin mu na makon jiya mun kammala jerin tarihin gine-gine al'ajabi da suka daɗe shekara da shekaru a wannan duniya.
6: Na ilu kwa leo ni tarehe mosi mwaka 1987 tuna kipindi maalum cha kujiburudisha.
5: Kafin mu fara gabatar da shirin na yau, muna yi wa masu saurari albishar akan sabon jerin shirin mutum da duniyarsa.
6: Mwaka mpya au maazimio yetu mpya utasema.
4: Nadhani kama watangazaji kilicho muhimu kwanza ni kuongeana kuzima na furaha, na pili ni kuzima kuvutia
7: Я программу 13 лет.